0: u Goričana oko 1 km, na Krčkom mostu u smjeru otoka, na Riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i na Zagrebačkoj obilaznici u oba smjera. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.